0: není velkým fanouškem třeba Donalda Trumpa, země i jako Belgie a ostatní zkrátka už jsou na této trajektorii a zvládli to, tak nevymýšlejme kolo a pojďme se u nich.
1: No, vy jste mluvil o politické...
0: Vůli,
1: děkuji. Obhájí to Babiš ve vládní koalici, když přinejmenším jeden z partnerů, tedy SPD, vysloveně je vůči na to chladný?
0: Víte, ale SPD je strana, která si zakládá na tom, že je národní, že je vyloženě vlastenecká nebo nacionalistická, říkejme tomu jakkoliv, ale její centrum, řekněme, zájmu je Česko. A tam je jedna dobrá zpráva. Já vám můžu garantovat, že absolutní většina těch výdajů naproti tomu, co se odehrávalo třeba v době, kdy jsme byli angažováni v Afghánistánu, skutečně půjde na českou obranu. Obranu českého území, českou infrastrukturu, české vojáky, českou armádu, jejich výcvik. A to je přece dobrá zpráva pro někoho, komu na tom Česku záleží a kdo si je vědomý i toho, že ve světě se bez nějaké schopnosti se bránit těžko obhájíte. Takže já si myslím, že se dá mluvit s každým. Já jsem se snažil vždycky mluvit s každým a pracoval jsem za svůj život a práci pro stát pro několik vlád sociálně demokratických, ANO, potom vládu čtyřkoalice. Jsem zvyklý vyjednávat. Jsem zvyklý vyjednávat na mezinárodních fórech. A zrovna, kdyby mě nabídli fitosanitární agendu, tak bych ji nevzal. Ale obranné výdaje, když jsem působil na ministerstvu obrany v té funkci, která to má na starosti a působil jsem pak na to, jsou něco, kde věřím tomu, že lze dosáhnout úspěchu, ale pro mě bylo finálním to, že my jsme vlastně v minulých letech nebyli schopni spojencům hodnověrně vysvětlit jednak, proč jsme toho nedosáhli a pořád jsme drželi tu iluzi, že Česká republika je tady v tom nějak výjimečná. Bohužel není a dokonce ten, podle prvních statistik, ten úkol ani nikdy nesplnila.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu je nový vládní zmocněnec pro plnění závazku vůči Alianci Jakub Landovský. Jistě víte, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS označila tu novou pozici za zbytečnou, podle ní jde o politickou trafiku.
0: Ale trafika se dává vojákům bez nohy, aby přežili potom prodejem tabáku a tady žádná nová funkce nevzniká. A já už práci mám, takže nescháním žádnou jakoby novou. Je to funkční věc, která má pomoci něčemu, co se bohužel za jejího působení přes ty opakované proklamace nepovedlo. Takže...
1: Nemá ale pravdu v tom, že Česko zastupují desítky lidí ve stálé delegaci při NATO v Bruselu a na ministerstvu existuje celá sekce, která se problematice věnuje. Jaká bude tedy v tomto kontextu vaše role?
0: No, bude dostatečně silná na to, aby došlo ke splnění toho úkolu, včetně úzké spolupráce a koordinace právě se stálou delegací, bude zakotvená na ministerstvu obrany, ale bude mít samozřejmě i mandát k jednání na ostatních rezortech, protože jednou z věcí, která vlastně vždycky bránila tomu splnění těch cílů, byl určitý silný rezortismus, který vlastně kdykoliv se na obraně objevil nějaký výdaj mimo obranu, tak z důvodu toho, že ministerstvo financí většinou snížilo obraně rozpočet, tak tu nebyla ani vůle jakoby se podívat na obranu šířeji. Přestože ty základní dokumenty a celý svět se posouvá k tomu, že obrana není věcí ministerstva obrany, ale celého státu, celého národa, bych si to troufl dokonce říci, tak k tomu nikdy nedošlo a obranné rozpočty byly chápány příliš úzce a dneska, jak máme ty dvě kategorie, tak se to podaří zachránit jako uší, ale zároveň k tomu třeba přidat tu druhou část.
1: Premiér zmínil plán zahrnout do výdajů na obranu také náklady na novou vojenskou nemocnici v Praze. Uvádím to jako příklad. To u aliančních partnerů podle vás projde?
0: To záleží na tom, jestli ta nemocnice bude využitelná buď pro národní plán obrany, anebo pro alianční plány obrany. A to je věc, s kterou se dá pracovat. Pokud to samozřejmě bude vojenská nemocnice a my jednu vojenskou nemocnici už máme a ta je plně zahrnuta do obranných výdajů, tak je to naprosto v pořádku. Pokud dokonce bude mít nějaké další funkce, jako třeba funkce nějakého zodolněného bunkru, tak je to jenom plus.
1: Čili vy to budete doporučovat jako cestu?
0: Já se musím s těmi projekty velice podrobně seznámit, ale dovedu si představit, že většina těch infrastrukturních projektů spadne buď do té první kategorie přímých a tvrdých obranných výdajů, anebo do té druhé.
1: Andrej Babiš k tomu doslova řekl. Cituji, já jsem mluvil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem na čtyři oči, já vím, co on mi řekl. Víte to také?
0: Já jsem tam nebyl, ono to dokonce zaznělo, bylo to na čtyři oči.
1: Jestli jste o tom mluvili, mě právě zajímá, do jaké míry máte ty informace, do jaké míry se s vámi o tom baví třeba premiér.
0: Tak dotkli jsme se toho, ale oni se viděli teď znovu a to jsme se samozřejmě od té doby s panem premiérem ještě neviděli, ale uvidíme se, myslím, příští týden.
1: Loni v červnu na summitu v Hágu, kde jste tady nebyl, se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do 10 let až na 5% HDP a z toho tedy čistě na zbrojení mají

0: dávat 3,5%. Jak toho chceme docílit?
1: No tak to je věc, která se bude štafetově předávat přes několik vlád, protože jedna věc je v demokracii jistá, prostě vlády se střídají. Většinou to je tak, že na začátku se začne pomaleji a pak se ta snaha akceleruje, ale to je k té růstové křivce. Samozřejmě každý, kdo má rád pořádek, tak by rád tu křivku co nejvíce lineární, ona často spíše odpovídá nějaké hokejce a na konci se i vyostří více, ale tak fungují mezinárodní závazky všude. To, co je strašně důležité, je, abychom zaprvé obnovili důvěru v ten samotný reporting, aby číslo bylo číslo a dalo se mu věřit. A druhá věc je, aby maximum toho úsilí směřovalo k věcem, které využijeme co nejdřív. A tady pozor, tady je skutečně důležité si uvědomit, že některé věci nám hrozí dříve, třeba drony nad našimi letištěmi nebo kritickou infrastrukturou, či hořící sklady, ať už z toho či jiného důvodu. A některé věci jsou spíše teoretičtější, také nám hrozí, jsou třeba závažné, ale jsou někde dál z hlediska pravděpodobnosti. A vy musíte nějaká rizika na sebe vzít. To znamená, já tam vidím úkoly, které vycházejí z toho, co se děje ve světě, například protivzdušná obrana, ale ta nemá jenom charakter obrany jednotek na bojišti, ta má charakter ochrany letišť, kritické infrastruktury, energetické infrastruktury a může záviset na tom, jestli používáte drony nebo nepoužíváte drony, jak používáte elektronický boj. Je to velice třeba kreativní oblast, kterou potřebujeme už dnes. Druhá věc důležitá, kybernetika, kybernetická obrana. Kybernetika je bojiště, každý den na nás někdo útočí, většinou se k tomu nepřizná a stát potřebuje odolné sítě, stát potřebuje energetickou soustavu, která vydrží, nad ní nějakou kybernetickou nadstavbu, která udrží ekonomiku v chodu a stát v provozu a to všechno se musí chránit.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Jakubem Landovským. Předpokládám, že se chystáte na summit NATO do Ankary spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
1: Je tomu tak.
0: Měl by podle vás jet na tu vrcholnou schůzku Aliance prezident?
1: To se myslím bude řešit zítra. Já myslím, že je k tomu zrovna slavná schůzka ústavních činitelů a je to skutečně otázka na ústavní činitele. Zase tu funkci vládního zmocněnce nepřeceňujte. To není ani člen vlády, ani ústavní činitel, takže ve světě, kde fungují ústavní funkce, tak to necháme na panu premiérovi, panu prezidentu.
0: Já jsem trošku předpokládal tuto odpověď, tak se vás zeptám, kdyby to rozhodnutí bylo na vás.
1: Já už jsem to řekl opakovaně a je to jednoduché, je to podle tématu té schůzky. Tou hlavní věcí jsou obranné výdaje do roku jako 35 plány obranných výdajů. Za ty odpovídá vláda, v jejím čele stojí prezident, premiér, ta jedná ve sboru a tím pádem premiér České republiky je tou nejpovolenější osobou k tomuto tématu.
0: No dobře, ale proč by tam neměl jet i prezident?
1: To se mohou zítra domluvit. Já jsem zažil summity, kde byl jak prezident, tak premiér. No, zažil jsem toho jako diplomat mnoho. Co jsem
0: vy jste diplomat, čili vy trošku se snažíte vyhnout se té odpovědi na přímou otázku. Já se ptám, kdyby to bylo na vás, tak byste byl pro, aby tam prezident jel?
1: No, hlava delegace může být jenom jedna. A já si nedovedu jako diplomat představit, že tam bude jakási dvojkolejnost.
0: Ale řekl jste, že už jste zažil jak prezidenta,
1: ale
0: tak premiéra.
1: Ale to se tam zároveň střídali a to s prominutím nechám skutečně na dohodě ústavních činitelů.
0: Petr Pavel patří do první ligy v euroatlantické debatě navzdory tomu, že Česká republika nemá vojenskou sílu jako Francie. Jeho leadership zajistil, že je naše země slyšet. To jsou vaše slova z listopadu 2024 pro Echo 24. Změnilo se na tom něco?
1: Ne. A Petr Pavel v těchto otázkách skutečně požívá mé úcty. Zároveň s tím třeba zrovna ten vztah s Francií, tu má i pan premiér. Myslím, že to i souvisí s tou současnou francouzskou strategickou nabídkou na, řekněme, nějakou evropskou debatu o jaderném odstrašení, která je zajímavá. Já jsem k tomu ve veřejném prostoru komentoval. A je třeba si uvědomit, že každý ve státě máme nějakou funkci. Problém nastává v momentě, kdy dvojkolejnost, která má politický charakter, a tady bohužel Česká republika není nejodolnějším systémem, protože tu máme přímou volbu prezidenta a přímou volbu vlády, která je výborem parlamentu v parlamentních republikách, je tomu tak zvykem. Ale protože ty dvě voličské skupiny, která volila pana prezidenta a pana premiéra, jsou rozdílné, tak pak dochází i k nějakým reálným střetům. A to samozřejmě není dobře a není to dobře ani pro obrany schopnost.
0: A nebylo by přece jenom fér a hlavně v zájmu země tedy podpořit účast generála Pavla, vrchního velitele ozbrojených sil i v Turecku?
1: No, já jsem říkal, že to je podle tématu. To není, prosím, jakoby summit, kde je třeba ukázat nějakou jako pompu. To je summit pracovní a je to summit vážný a je to summit, kde půjde skutečně o budoucnost Severoatlantické aliance.
0: Já tomu rozumím, co říkáte, ale zároveň vy rozumíte tomu, kam mířím. Vracím se k minulosti prezidenta a jeho funkci v NATO.
1: Tam je ještě jeden zajímavý aspekt. Tady byla dlouhou dobu dohoda mezi premiérem a prezidentem o účastech na těchto vrcholných akcích. A ta vlastně vycházela i z nějakého pojetí suverenity státu v mezinárodních vztazích. A prezident jezdil na akce, kde ta suverenita byla plně zachována, dalo se na ně připravit. A premiér logicky zastupoval na evropských akcích, kde prostě je třeba během toho draftovat a měnit komuniké a podobně. A dávalo to logiku, protože některé otázky v Evropě jsou řešeny hlasováním kvalifikované většiny a může tam dojít k přehlasování. Já se ale domnívám, že tento summit bude skutečně jako živý. Jsme uprostřed, řekněme, i války na Blízkém východě nebo v Iránu a je třeba mít co největší akceschopnost. A prezident není sám tím, kdo rozhodne o obranných výdajích nebo sám tím, kdo řídí zahraniční politiku země. On by se zkrátka musel ještě někoho dalšího zeptat, jestli ta změna, kterou provede při tom vystoupení, je korektní politikou české vlády. A tím to prodlužuje ten řetěz. V Polsku to vyřešili kulantně a prezident sice jede na summit, ale musí plně respektovat mandát vlády. V Německu jezdí na summity kancléř. Králové a královny nejezdí.
0: Proč bychom nemohli uplatnit ten polský model?
1: No ale tam to došlo sporem až k ústavnímu soudu a opět zítra se třeba dohodnou pánové, jak to bude a pokud se nedohodnou, tak určitě mají každý v zásobě nějaké další kroky, ale to skutečně není moje věc ani agenda vládního zmocněnce pro obranné výdaje.
0: Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomenul, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se o ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na úterní bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladli na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Souhlasíte s ním?
1: Ano, a dokonce tady je soulad mezi opozicí, která by ráda zvyšovala vládou. Tady je vlastně docela jako soulad a já se proto vlastně divím tomu, že je to tak jako velké téma. Já si myslím, že je tady soulad uvnitř, a teoreticky je tady jasný, řekněme, tlak těch, co to plní navenek. Jo? A když se podíváte na sever od nás, na Polsko, tak tam skutečně neřeší nějaké desetinky procenta. Tam na obranu dávají mezi 4-5% každý rok. Ale i země jako třeba Maďarsko jsou na tom lépe než my rozhodně. A jsou kredibilnější, protože už to dělají delší dobu. Slovensko někdy pod tu hranici 2% padne. Jo? A to je nějaká situace, která podle mého názoru vyústí v to, co má býti, a to je, že když máte nějaké bezpečnostní záruky, které jsou sdílené mezi spojenci, tak na ně přispíváte tak, abyste nebyl černým pasažérem.
0: Pro Seznam zprávy jste řekl, že v obranných schopnostech patříme k nejhorším v NATO.
1: Ano.
0: Proč?
1: No to není otázka na mě, proč. No,
0: jenom proč to tvrdíte, proč? Nebo abyste vysvětlil, v čem je to špatné.
1: Tak spojenci vyhodnocují na takzvaných bilaterálních jednáních, jak každý plní a vydávají k tomu nějaký výrok, což je jediný moment, kdy se v alianci nerozhoduje plným konsenzem, protože ta kritizovaná země by s tím mohla třeba nesouhlasit. A bohužel prostě Česká republika, ač se nám obranné rozpočty dlouhodobě zvyšují, tak stále neplní takzvané capability target, tedy cíle rozvoje schopností, které aliance ve čtyřletých cyklech zadává spojencům na základě konsenzu, aby fungoval systém kolektivní bezpečnosti a dělba práce v něm. A tam prostě bohužel pořád možná slyšíte už posledních 10 let o dobudování těžké brigády, slyšíte o potřebě logistiky a zabezpečení spojenců na našem území, ale ty schopnosti nevidíte stejně jako je nevidím já a nevidí ani ostatní spojenci. A je těžké přesvědčovat někoho, aby do té armády investoval, když se zvyšujícím se rozpočtem neroste výrazně procento plněných schopností.
0: V rozhovoru s Marí Baslovou v jejím podcastu jste bagatelizoval naši dosavadní pomoc Ukrajině. Poděkování z úst jejího prezidenta celému českému národu bylo tedy pouhou diplomatickou zdvořilostí?
1: Za prvé, čeští občané Ukrajině pomáhají neuvěřitelně a začalo to už hnedka po tom propuknutí té ruské agrese. Za druhé, Česká republika, a to jsou statistiky, prostě nepatří k lídrům pomoci Ukrajině. A to je prosté konstatování faktů a v přepočtu na obyvatele jsme horší než Slováci. A to je jako taková docela zajímavé. Jsme někde 25, 26 a třeba takové Japonsko je čtvrté.
0: A uměli jste v půl minutě odpověď na to, jak by měla vypadat česká podpora Ukrajiny?
1: Ona vypadá tak, že my do toho nedáváme peníze. To je nějaká vládní jakoby, souhra a dáváme do toho riziko, které plyne z toho, že pomocí muniční iniciativy dokážeme sehnat munici po světě a s certifikátem konečného uživatele ji dodat Ukrajině. Za což je Ukrajina extrémně vděčná, protože munice je to, co vás každý den na té frontě chrání.
0: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s budoucím vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Alianci Jakubem Landovským. Děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: Sněmovna bude pokračovat v debatě o svém postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení v Brně na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek. Řekl to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Schůzi vyvolala vládní koalice. Setkání se má uskutečnit ve druhé polovině května v Brně. Zdravotnické úřady v nejméně 3 amerických státech monitorují situaci, kteří byli na palubě lodi MV Hondius. Na ní se několik lidí nakazilo hantavirem a 3 zemřeli, píše to deník New York Times. Nikdo ze sledovaných lidí ve Spojených státech ale nevykazuje příznaky nákazy. A policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci.
2: Sport.
4: Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem se v finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1, a v odvetě v Německu ale prohráli 1-3. A bundesligový tým čeká v duelu o titul Aston Villa, která vyřadila Nottingham Forest. Ve finále konferenční ligy se proti sobě postaví Crystal Palace a Rayo Vallecano.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel, a to v obou směrech. Z důvodu pravidelné údržby bude probíhat kompletní uzavírka až do ranních hodin. Alternativní trasa vede přes ulici Podkaštany a Evropskou, do ulice Patočkova se napojíte přes ulici Na Vypichu. Na dálnici D1 směrem z Brna opatrně před Prahou za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru havarovala 2 osobní auta. Po nehodě už stojí v odstavném pruhu a místo je i označené šipkou. Kamiony tam ale občas vybočují, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku dobře sjízdné. Nemáme hlášené žádné nehody ani omezení, provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Přehánky hlavně na horách na severu, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, na měří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Máme 6 minut po půl jedné, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná a je pátek 8. května. Pracovní týden je pro většinu z nás za námi a čeká nás prodloužený víkend, tak si ho užijte a ideálně, když to bude ve společnosti našeho vysílání. A hned na úvod zamíříme na Přerovsko. V Šišmě totiž začala po 2 letech od bleskových povodní rekonstrukce vodní nádrže. Dělníci musí stabilizovat její hráz a spodní výpusti. Nádrž by po rekonstrukci měla ustát i 200letou povodeň. Za chvíli se tam vypravíme v reportáži.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Povodí Moravy zahajuje po dvou letech od bleskových povodní opravy v pěti obcích na Přerovsku. Potrvají několik let a vše bude stát přes 70 milionů korun. Jako první hospodáři začínají s rekonstrukcí vodní nádrže v Šišmě.
2: Ta voda měla obrovskou sílu.
3: Vzpomíná Marek Kristek, nezávislý starosta Šišmy. Přívalová vlna podle dat vodohospodářů odpovídala až 200leté povodni. Voda se přelila i přes hráz zdejší vodní nádrže a poškodila ji. Malý potuček Šišemka se proměnil v dravou řeku.
2: Ta voda přišla v takové množství a tak rychle, že vlastně plavaly auta a po vesnici, šlo v podstatě o holý život.
3: Voda zatopila i dům Josefa Janči. Na fasádě jde stále vidět, jak vysoko voda vystoupala.
4: Ta povodeň byla fatální. Nám to zničilo celý suterén. Veškeré zařízení šlo vlastně do sběru, takže jako pořád vytráme.
3: Dva roky od povodní vodohospodáři zahájili kompletní rekonstrukci vodní nádrže nad Šišmou. Bagry musí nejdříve vytěžit všechny nánosy a sedimenty, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosu, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
3: Vodohospodáři musí stabilizovat a zrekonstruovat hráz nádrže a spodní výpusti. Kompletně nový pak chtějí vybudovat bezpečnostní přeliv. Oprava potrvá rok a vyžádá si 23 milionů korun.
5: Stávající objekty byly nedostatečně kapacitní, ale po rekonstrukci budou kapacitní natolik, aby převedli bezpečně 200letou povodeň.
3: Starosta Kristek je za to rád.
2: Samozřejmě konečně, myslím si, že přišlo i uklidnění místních obyvatel, že ty práce začaly.
3: V září vodohospodáři začnou zpevňovat břehy potoka Šišemka a opravovat koryta i v sousedních obcích. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál, dnes je svátek 8. května a možná se chystáte o prodlouženém víkendu k sousedům do Rakouska. A pokud plánujete návštěvu Vídně a třeba ochutnat Sacharův dort, tak možná nemusíte až do centra hlavního města, ale bude stačit nejbližší supermarket. Aktuální spotřebitelský test totiž Rakušany pobavil. Tradiční pravý Sacharův dort skončil ve slepé ochutnávce až na 5. místě a první místa brali levné výrobky ze supermarketů. Pokud vás zajímá víc, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Život. Styl. A dál Green Day nebo Soul Sister právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Teroristé v centrálním Mali zabili asi 50 lidí, včetně civilistů ze dvou vesnic. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. A sazba, od které se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
3: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
1: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději ukradli zhruba 300 tisíc korun. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle ní si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
4: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknímu 158.
1: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:15 ráno. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Na 50 lidí, včetně civilistů, nepřežilo útok džihadistů na dvě vesnice v centrálním Mali. Agentura Reuters údery označila za nejkrvavější od dubna, kdy se teroristé spojili s tuarežskými separatisty. Ti chtějí na území severního Mali vytvořit vlastní stát. Povstalecká koalice bojuje proti vládnoucímu vojenskému režimu, který spolupracuje s Ruskem. Podle humanitární organizace Human Rights Watch při bojích mezi vládními vojsky a povstalci umírají především civilisté. V Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Onemocnění potvrdila státní veterinární správa v nekomerčním Malochovu. Potvrdil to jí mluvčí Petr Vordíček.
5: Chovatel nahlásil postupný úhyn několika kusů drůbeže, z celkového počtu více než 140 kusů hrabavé drůbeže. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky, byla okolo ohniska zřízena uzavřená pásma.
1: Mimořádná veterinární opatření v ochranných pásmech omezují například přesuny drůbeže a platí taky zákaz pořádání akcí, jako jsou burzy nebo výstavy ptactva. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky u nekomerčních malochovů. Nákaza se objevila taky v 9 komerčních chovech a v zooprahách.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Engholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. 2 góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
6: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
1: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulici Evropskou a na Vypichu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po dřívější nehodě dvě osobní auta v odstavném pruhu. Už je tam i odtahová služba, která může zasahovat do pravého pruhu, tak projíždějte obezřetně. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zbystřete za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 54 mělo osobní auto poruchu a stojí v odstavném pruhu. Je neoznačené, jen bliká, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině a dobrou náladu, tak tu si přál k nedávným s tým narozeninám pan Karel z našeho seriálu O dlouhověkosti. V dalším dílu za okamžik zavzpomíná i na druhou světovou válku, účastnil se totiž odboje.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Čestnost, odvaha, skromnost. To jsou hodnoty stoletého Karla Nývlta, dalšího hrdiny našeho seriálu o dlouhověkosti. Patří k válečným veteránům. Za druhé světové války se zapojil do odboje, ničil mosty a pokládal miny na železnice.
1: Pane Karle, vy jste ročník 1926.
2: Ano.
1: Narozeniny jste oslavil nedávno, na konci března. Co jste si přál?
2: Aby byl zdravý a psychicky hlavně a svěží a aby se mi nehoršila nálada.
1: Dostal jste dort?
2: Měl jsem taky nějaký dort, no.
1: 100 svíček se tam asi nevešlo?
2: Ne, to nebylo.
1: Máte dlouhověkost v rodině?
2: Nemám.
1: Já jsem za vámi přišla na návštěvu do domova pro seniory Vlčí mák. Jsme v areálu Pražské ústřední vojenské nemocnice. A vaše manželka je tady také? O jedno patro výš?
2: No, 4 roky mladší než já. Občas se i vidíme. Její zdravotní stav je horší.
1: Vy máte naproti posteli svatební fotku, to je ta vaše manželka.
2: Svatební foto. V roce 1948.
1: Máte nějaké denní rituály?
2: Nic. Já ležím na lůžku, cesty jsou mě starají, nemůžu vstávat sám, nemůžu chodit.
1: A jak ten čas trávíte na lůžku?
2: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal. No já sám jsem taky sportoval dost aktivně.
1: A co jste dělal za sport?
2: Běhal jsem, ale hlavně jsem střílel sportovní střelby. To mě bavilo, no pak ze sportu volejbal, fotbal. Myslivost, to byla moje taková životní, takový lobby.
1: Jak byste se popsal, jakou máte povahu?
2: Teďka jsem takový citlivější, čím jsem starší, tím je to horší. Myslím, že jsem byl dost lehkomyslný, když jsem prožil celý život tak, jak byl, no.
1: Vy jste válečný veterán, zapojil jste se do odboje, za druhé světové války jste ukrýval sovětské vojáky, také jste ničil mosty, minoval jste železnice. Chtělo to všechno hodně odvahy?
2: Ani ne, to bylo nadšení, že děláte tu věc, že je to potřeba. No.
1: Vy jste byl i lehce zraněný, o jakou šlo situaci?
2: To bylo v roce 1944. Na podzim na Slovensku to bylo, blízko mě bouchlo nějaký granát a nic se mi nestalo, než šrám na lejtku. No. Protože přes vysokou botu a kalhoty se to slubilo.
1: Já jsem vám teď podala fotoalbum.
2: Tohle se mi hazamala.
1: Vám se narodili 2 synové, no. Vidím tady asi vnuka.
2: No, tohle je manžaka.
1: A co paměť? Slouží vám paměť?
2: Slouží mi na vzdálenější věci a často si nemohu vzpomenout něco, co hledám, kde to mám. Na to mi už paměť slouží už. Taková ta blízká paměť, podrobnější.
1: Vy máte na stolku mobilní telefon. Je to tlačítkový telefon?
2: Moje. Tam je fotoaparát a nahrávání je tam. Já to nepoužívám, ani to neumím. Já to mám jenom, že to je mobil, ale funguje mi to dobře při kontaktu se světem.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Aby byli skromní. Buďme tolerantní vůči druhým, žít čestně, odvážně, nezávidíme, závist je špatná vlastnost. A hlavně starý heslo, které hlásal i Masaryk, nebát se a nekrást.
1: Říká Karel Nývlt, kterému bylo v březnu 100 let. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byly Coldplay v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na farmářské trhy. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky na stáncích odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontrolují inspektoři každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: Kontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyně seznámit s jejími výsledky.
1: Ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
4: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
4: Při porušení předpisů prodejcům hrozí pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy a Martina Matějku.
1: Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle ní nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Tehrán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. 1 litr čerpací stanice prodávají nejvýše za 44,42. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44,15 oproti včerejšku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí. Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství, informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Radiožurnálu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. A německý turista vysoudil odškodnění téměř 1 000 eur v přepočtu přes 24 tisíc korun poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka. Ostatní rekreanti si je totiž takzvaně rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.
2: Sport.
1: Fotbalový klub Bohemians dostal za výtrženosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. A Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k předušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřené tunely v Praze a omezení na D1 u Kunic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání, tak ať vás nepřekvapí. V Praze jsou neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech a platit by to mělo až do 5 hodin ráno. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulice Evropskou a na Vypichu. A opatrně jeďte taky po silnici 13 z Chomutova do Mostu. U odbočky na Vrskmáni leží v jízdních pruzích sražená srna a překáží v provozu. Není vidět do poslední chvíle, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách naměří většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 4 minuty po 1:30 zazní v nočním Radiožurnálu zpěvák Mika s písní Relax. Přeji příjemný poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Co nám zbylo z lásky? Tak na to se ptá oceňovaný islandský film, který můžete od včerejška vidět v českých kinech. O čem snímek vypráví, nejen to za chvíli uslyšíte v nočním radiožurnálu od našeho filmového kritika Pavla Sladkého.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Shakespeare Sister v nočním radiožurnálu a od hudby zaměříme do světa filmu. Nápaditá a pozitivní komedie o životě rodiny po rozvodu. Tak by se dal v krátkosti charakterizovat snímek s názvem Co nám zbylo z lásky. S vlastní rodinou, vlastním psem a ve vlastním islandském městečku ho více než 8 let natáčel režisér Hlynur Pálmason. Výsledek teď můžete vidět v českých kinech, tady je krátká ukázka.
1: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner. There are no far right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
2: Pika, pika, pika, pika, pika.
0: Snímek, co nám zbylo z lásky, už viděl i Pavel Sladký, náš filmový kritik. Jestli stojí za to vypravit se na něj do kina, tak to s ním ve vysílání probíral moderátor Jiří Chum.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Recenze filmového kritika radiožurnálu.
5: O čem vypráví, co nám zbylo z lásky a čím je zvláštní?
6: Tématem toho filmu je skutečně rodina, jakkoliv do toho příběhu vpadají další věci, a to je islandská příroda, umělecké artefakty, které se v té rodině vyrábí a tak dál, ale postupně odhalujeme předivo těch vztahů a je nám jasné, že manželé se rozešli už před nějakou dobu, docela dobře spolu vycházejí, koexistují a my vlastně objevujeme nějaký vztah, který do určité míry skončil, anebo možná trvá, i když ta láska, která je kdysi vázala, skončila. Je to film, který skutečně Hlynur Pálmason natočil se svojí ženou, se svými dětmi, se svým psem, ve svém domě, dokonce z části a v nejbližším okolí, a zapojoval dost podstatným způsobem i islandskou přírodu.
5: Kdo je Hlynur Pálmason?
6: Hlynur Pálmason je ze silné, už několikáté silné islandské generace filmařské a je to režisér, který je zároveň výtvarným umělcem, člověkem, který pořád hledá trochu nové cesty, takže jeho filmy vypadají každý trochu jinak. Předcházející film Zapomenutá země Godland byla taková velká odysea o jedné dánské výpravě, která přechází na konci 19. století islandský ostrov a snaží se založit novou misi a vlastně nové městečko na mořských březích. Ještě jeho předcházející film Bílý, bílý den byl vlastně o ztrátě a o nějakém vyrovnávání se s ním. Jsou to filmy, které jsou často jako silně hercky obsazené a provedené, ale zároveň i ta mocnost islandské přírody a nějaké přirozenosti v tom vždycky hraje podstatnou roli. Takže tohle je taková nová inkarnace toho, jak Hlynur Pálmason pracuje, včetně toho, že on třeba snímá jedno místo v krajině po několik let a teď je tam třeba mrtvá ovce, která se postupně rozkládá, až úplně zmizí, proroste trávou a zbyde jenom něco málo kostí, které už pořádně ani nevidíme. A tohle zamotává do toho vyprávění, které je jinak třeba o něčem trochu jiném, ale vytváří to nějakou zajímavou souvislost.
5: Takže jak film Co nám zbylo z lásky hodnotíš?
6: Já ho moc doporučuju, jednak protože je osobní a jednak protože je originální. Jeden z těch formálních věcí jsem se teď snažil trochu přiblížit a protože vznikal vlastně takovou neprozkoumanou cestou. Je to film, který vznikl z nějaké rodinné harmonie, protože ho ta rodina natáčela společně. To velmi hravý film, nápaditý, který se nebojí i někdy trochu ironického humoru, ale zároveň poetický, takže je takovým jemným, velmi přístupným způsobem novátorský, což se málo kdy vídá tahle ta kombinace a moc si ho proto cením a myslím si, že to je i film, který divákům, divačkám ve finále dá docela dobrý pocit.
5: Co nám zbylo z lásky? Vstupuje do českých kin, hodnotil náš filmový kritik Pavel Sladký. Díky za to.
6: Díky, hezký den.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Recenze filmového kritika radiožurnálu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Hlavní ukrajinský vyjednavač se sejde s americkou delegací, chce probrat třeba obnovení mírových rozhovorů. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy pro odhalení rakoviny. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. A dnes bude oblačno až polojasno, jediněle přeháňky, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov dorazil do Miami, kde se má setkat se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Kyjeva s nimi chce mluvit například o možné výměně ruských a ukrajinských zajatců nebo obnově mírových hovorů. Zástupci Kyjeva, Washingtonu i Moskvy se naposledy sešli v únoru. Jednání ale ustala kvůli územním sporům. Kreml si totiž nárokuje východoukrajinský Donbas, a to včetně částí, které ovládá Kyjev. Další jednání přerušila i válka Spojených států s Íránem. Ukrajina ve středu vyhlásila příměří. Rusko ale útoky nezastavilo. Naopak Moskva oznámila klid zbraní na 8. a 9. května. Podle Kyjeva se tak Kreml rozhodl jen kvůli ochraně vojenské přehlídky při oslavách konce druhé světové války na Rudém náměstí. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. A teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
3: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
1: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Podle ministerstva se změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Španělská policie na lodi u Kanárských ostrovů zabavila přibližně 30 tun kokainu a zatkla přes 20 členů posádky. Podle agentury Reuters jde o největší množství drogy, které kdy evropské bezpečnostní složky zabavily. Podle policie hodnota zabaveného kokainu dosahuje v přepočtu téměř 20 miliard korun. Na palubě lodi byly i zbraně a střelivo. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
4: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
1: Řehka taky udělal armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života.
2: Sport.
1: Hokejista Petr Sikora podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je s reprezentací na švédských hrách a přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
5: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat.